0: nenapodobitelný a aj takú úžasnú schopnosť predstierať naivitu. To je veľmi pôvabné.
1: Áno, robia to veľmi dobre, lebo oni aj kompletne ako kapela tak pôsobia, ako som aj v úvode hovoril, že o nič nejde, ale sú skvelí hudobníci, aj to majú, dobre vedia, čo robia, a ten Janík v popredí tomu dá takú trošku inú chuť a hrajú už 30 rokov.
0: Áno, áno.
1: A stále majú komu hrať, čo je absolútne najdôležitejšie na tom. Najskôr v Prahe študovala hru na klasickej gitare, potom k tomu pridala spev, neskôr študovala v Paríži a tak sa celkom prirodzene dostala aj k šanzónu. Asi tušíte, že hovorím o českej spevačke Lenke Filipovej, ktorá bola v roku 2003 hosťom Vlada Franca.
2: Lenka, vy ste nielen výborná spevačka, ale aj vynikajúca gitaristka. Čím ste chceli byť skôr?
3: Tam to nějak přicházelo dohromady už od malička, protože ten zpěv prostě najednou přibyl, k tomu přibyly první akordy a myslím si, že to zpěvecký bylo nad tím nástrojem, protože jsem ještě netušila, co ten nástroj všechno bude umět a k čemu mi bude vlastně sloužit. Ale teďko si myslím, že zase trošičku víc mě nutí i ta praxe, i vůbec, abych to řemeslo dobře ovládala, tak to zpívání je pro mě takovým doplňkem. Tam je důležité u mě, abych, co chci sdělit, tak abych sdělila. To znamená text a abych opravdu jako interpret se mi co nejvěrohodněji dovedla vyjádřit. A to je těžký na těch písničkách, prostě pracovat s tím jazykem a tímto způsobem vlastně já pracuji jako se zpěvem. Samozřejmě hlasy trošku pěstuju a mám své cvičení technické, které mám od Lídy Nopový, která učí na konzervatoři a prostě, jako, ale nejsem, já jsem spíš vypravič, jsem písničkář, který zas až tomu hlasu práci s hlasem nevěnuje tolik pozornosti, ale aby to ten komplex prostě byl dohromady a prostě to sdělení tam bylo, tak to je pro mě teď nejdůležitější. No a takže teď v dnešní době spíš si myslím, že tam dávám důraz na to, abych zvládla dobře nástroj, protože ten pro mě zase představuje to, že on mě vlastně umožní se prodrat těma aranžema. Takže si myslím, že tam ta dokonalost, ta instrumentální je teď pro mě ještě podstatnější než ta pěvecká.
2: Vy jste hru na gitaru studovali na hudobné škole, potom na konzervatoři a potom aj na vysoké hudobné škole v Paríži. Mm-hmm. Zarobili jste si v Paríži nějaké franky aj zpěvaním někde na Montmartre alebo Champs-Élysées?
3: No to víte, že jsem se snažila, v podstatě jsem se šla učit po různých rodinách, jsem si dala různý inzerátky a vylapila jsem to po škole, takže jsem nějak pár hodin jsem měla, abych na přilepšenou na pár franků, ale mě ostatní spolužáci radili, ať někam si jdu sednout a prostě, že si vydělám, no a můj
2: tak
3: pokus...
2: Tak s otvoreným
3: futrálem? No, s futrálem, ale bohužel to skončilo hned první pokus strašně, protože jsem šla do metra a tam mě policajti prostě vyhmátli a ono opravdu se tam platí i to místo, jo, a no, že, že prostě jsou určitý značkování, kterým člověk takhle cizinec nerozumí. No já samozřejmě jsem pechař, takže jsem hned po první půl hodině, aniž jsem něco utržila, tak jsem byla prostě vyhnána z toho místa, že nemám předplaceno, tak to už jsem to pak neskoušela.
2: Tak teraz byste si už to možno mohli dovolit předplatit, ne?
3: Možná, že ano, teď bych si mohla předplatit a zkusit to. Tak jo, no.
0: Lenka Filipová je výborná muzikantka, je pekná a inteligentná, já bych jsem ju z metra nevyháňal.
1: Ale tak nemala prenajaté miesto.
0: Ale ona má, predstavte si, aj dceru, ktorá je tiež veľmi dobrá.
1: Výborná je. Hej.
0: Veľmi dobrá spevačka.
1: Lebo teraz sa to už ani nevie, ani nie je dôvod prečo, ale ona mala našliapnuté na úžasnú kariéru gitaristky, lebo už v 16-17 rokoch robila turné aj po zahraničí, ale ten spev ju nejak zobral inakšie a tam je aj taká vec, že ten nástroj inšpiruje. Napríklad vy, keď píšete texty, pomohlo by vám, keby ste si to brnkali na klavíri napríklad? Alebo na gitare?
0: Nepotrebujem to, ja brnkám si to v hlave, lebo keď píše človek text, tak vždycky si vymýšľa k tomu nejakú pomocnú melódiu. Ale vráťme sa k Lenke, pretože ona niekedy v 80-tych rokoch dostala aj ponuku od Švajčiarov, aby zastupovala v tej eurovíznej súťaži a naši ju nepustili a namiesto nej spievala, vyhrala to Celine Dion.
1: Ťažko povedať, čo by sa stalo, keby to bolo opačne, ale fakt je ten, že Celine Dion to pomohlo naštartovať kariéru. a pritom nehrala na gitare. Počas štúdií v Paríži sa Lenka Filipová spriatelila s francúzskym šanzonierom Francisom Cabrelom. V jeho repertoári našla pieseň, do ktorej sa okamžite zamilovala. Požiadala Francisa o dovolenie zaradiť ju do svojho repertoáru a tak vznikli hity dva. Jeden vo Francúzsku a druhý vo vtedajšom Československu s textom Zdeňka Rytíža. Vypočujme si teraz francúzsko-českú verziu piesne Zamilovaná. Spieva Lenka Filipová.

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Vy ešte zvládnete a s humorom určite, keď česká humoristka Halina Pavlovská bilancuje, väčšinou z toho vyjde plamenná výzva, aby sme žili s radosťou. No, uvidíme, kam nás privedie jej glosa, ktorá už v názve má erotiku a útek pred ňou.
1: Útek pred erotikou. Vždycky jsem žárlila na chlapce, kluky a muže, kterým jsem byla ochotná věnovat své tělo i své srdce. Děsně jsem žárlila na Oldu. Chodila jsem s ním těsně po ukončení devítiletky a upřímně řečeno jsem ho asi ani moc nemilovala. Hormony nepracovaly ještě stoprocentně a já necítila žádné erotické signály. Když Olda zintenzivnil své pusinkové snahy do fáze francouzských polibků, zdálo se mi, že se nechová hygienicky a svůj zájem jsem soustředila na Jirku. Jirka byl tenista a jednou při tréninku se na mě upřeně zadíval a řekl: budeš na turnaji ve Dvoře Králové? Když jo, tak se tam můžeme jít spolu projít. Vůbec jsem tehdy neměla v úmyslu jet do dvora, ale dokázala jsem přesvědčit trenéra i své rodiče a můj oddíl mě na tenisový turnaj vyslal. Vypadla jsem hned v prvním kole, ale vůbec mi to nevadilo, protože večer jsme šli s Jirkou na náměstí, seděli jsme tam na lavičce a vyprávěli si o škole a pak jsme šli na ubytovnu a tam jsme si vlezli na palandu, on mi dal ruku pod hlavu, koukali jsme na strop a dýchali jsme. Jirka se mě tehdy nedotkl a já jeho taky ne, ale erotické chvění mezi námi bylo tak silné, že by při zemětřesení určitě vydalo hodnotu 8,5 na Richterově stupnici. A pak jsem potkala Kubu. Byl drsný a zhrzený. Má vášeň se mu zdála moc dětská a neustále vykřikoval, že jeho bývalá milenka byla jako ohnivý gejzír. Srovnání s gejzírem mne tak paralyzovalo, že jsem se soustředila na Tomáše. Jeho láskyplný pohled mne motivoval až k naší svatbě. No, jsem vdova a nedávno jsem měla schůzku s oslnivým pánem. Dlouho jsme si povídali o práci, smáli jsme se a pak jsem v jeho pohledu vyčetla něhu a zachvěla jsem se touhou. Míchala jsem zuřivě kávu, šoupla jsem do ní asi 10 lžiček cukru, i když normálně nesladím. A když jsem si šla odskočit, viděla jsem, že mám obličej v barvě lososa. A pak jsem se usmála na svého sympatiáka a řekla jsem mu: tak já vás už nebudu zdržovat. Co z toho vyplývá? Že jakmile ve vzduchu zacítím sexuální tenzi, že beru nohy na ramena, že se bojím, že je všemu konec.

0: Českej republike môže riadiť skúter, teda presne motocykel bez manuálneho riadenia s obsahom maximálne 125 kubických centimetrov a s výkonom 11 kW, každý držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B. Aby sa šoféri aut, ktorí majú alebo plánujú mať skúter, zaučili jazdiť v jednej stope, existujú po celom Česku bezplatné kurzy v rámci kampane Učme sa prežiť. Viac o tom povie redaktor Martin Karlík.
1: Konstantní otáčky, pohled na mě, pohled! Uvolni se, uvolni ruce, nech to zatočit. No, teď to zatočilo. Super.
2: Instruktor Jakub Knébl běhá po parkovišti jednoho z pražských obchodních center za skútrem a učí jeho řidičku projíždět slalom. Ten si projela i Karolína Čížková.
3: Sice nejsem úplně začátečník, ale myslím si, že pro každého skútraře ve Spaře je to vhodný, nehledě na to, kolik let má za sebou na i třeba velkých motorkách na skútrech. Je to dobré si to občas připomenout, oživit a když je to možnost, tak se zúčastnit.
4: Co se tady všechno vlastně učí, trénuje, co třeba vy jste byla ráda, že jste si oživila nebo vyzkoušela?
3: Je to vlastně to, co v běžném provozu na těch skútrech v tom městě asi řešíme nejčastěji. Krizové brždění, pomalá jízda, slalomy a mezi skútraři a účastníky kurzu sice neoblíbená, ale určitě potřebná osmička. To myslím, že můžu tady trénovat stále dokola a vždycky si v tom budu nějak nejistá, ale je pravda, že při té skutečné jízdě pak se to člověku vybaví, kam má koukat, kam jede.
1: Chci jet osmičku, tak se klidně poposednu. Dám to tělo takhle a koukám už na kolegu, jo? Ale důležitý je, neboj, přidaný ty otáčky.
2: Jak fungují kurzy Učme se přežít, představuje hlavní instruktor projektu Jiří Novotný.
5: Je to individuální kurz, v podstatě jeden instruktor na toho člověka, takže podle jeho zkušeností instruktor ho zkoukne, jak na tom je.
4: Kdo se může zúčastnit a hlavně stojí to něco?
5: Ne, nestojí to nic, je to financovaný z fondu zábrany škod a může se zúčastnit kdokoliv, přihlásí se na stránkách Učme se přežít.
4: Příští rok se bude něco takového taky konat, když už to někdo letos nestihne.
5: Určitě budeme pokračovat v projektu Učme se

0: přežít ten rozsah tuhle tu chvíli. Ladíme.
1: V případě, že nemám svůj skútr, protože o jeho koupě teprve uvažuji, tak můžu se taky zúčastnit?
0: Určitě jo. Je tady 5 skútrů připravených přesně pro to, abyste se tady vyzkoušeli.
1: To znamená, můžu přijít bez helmy, bez skútru a přesně můžu si tady zajezdit, všechno dostanu.
0: Když přijdete tamhle z obchoďáku, půjdete okolo a je zrovna volný blok, tak si vás máme instruktor, oblíkne vás, máme tady samozřejmě bezpečnostní vybavení, helmu vám dá, sednete na skútru a už posloucháte jeho pokyny.
2: Uvolnit boky. To je ono, víc pohled dopředu, víc pohled dopředu. Uvolníme lokty, hezký kolínka k sobě, tak.
3: Ročně projde kurzy Učme se přežít přibližně 2500 jezdců na motorkách.
4: Pozor zákruta, magazín pro motoristou a nemotoristů.

Z 20. miesta Ondrej Hraška a Anna Prášilová Fialová, Nočná pošta. 19. dnes majú Mark Dan a Giovanni Ricci, Let Me Die. A na 18. mieste je dnes Nela Pocisková, Pretekáme.

0: Z 15. miesta doznela v premiére u nás Tia Vitek Of Your Lips.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 14. miesto.
0: Po 9 týždňoch mimo TOP 20 SK sa vracajú Miraj spolu s Emou Drobnou. Inak Miraj už predávajú vstupenky na svoj koncert, ktorý bude 12. júna 2027 v Prahe. Bude na štadióne Vedene, a to s 360 stupňovým pódium. Viac o tom neskôr. Zo 14. miesta teraz skladba Promiň.
2: Ahoj, tady Miraj. Ja zdravím všechny posluchače hitparády TOP 20 SK a věřím, že se uvidíme i naživo někde na slovenských koncertech. Moc rádi za váma jezdíme. Věřím, že to bude brzo.

0: Hitparáda Top 20 SK. 8. miesto.
1: Ahojte, ja som Matúš z kapely Sám sebou a vypočujte si našu pesničku s Kalim Život je naiv v Hitparáde Top 20 SK v Rádiu Slovensko.

0: Eero z Ramacoty z Rádia Slovensko prajeme pekný večer. Keď česká humoristka Halina Paulovská bilancuje, väčšinou z toho vyjde plamenná výzva, aby sme žili s radosťou. Uvidíme, kam nás privedie jej glosa, ktorá už v názve má erotiku a útek pred ňou.
1: Útek pred erotikou. Vždycky jsem žárlila na chlapce, kluky a muže, kterým jsem byla ochotná věnovat své tělo i své srdce. Děsně jsem žárlila na Oldu. Chodila jsem s ním těsně po ukončení devítiletky a upřímně řečeno jsem ho asi ani moc nemilovala. Hormony nepracovaly ještě stoprocentně a já necítila žádné erotické signály. Když Olda zintenzivnil své pusinkové snahy do fáze francouzských polibků, zdálo se mi, že se nechová hygienicky a svůj zájem jsem soustředila na Jirku. Jirka byl tenista a jednou při tréninku se na mě upřeně zadíval a řekl: budeš na turnaji ve Dvoře Králové? Když jo, tak se tam můžeme jít spolu projít. Vůbec jsem tehdy neměla v úmyslu jet do dvora, ale dokázala jsem přesvědčit trenéra i své rodiče a můj oddíl mě na tenisový turnaj vyslal. Vypadla jsem hned v prvním kole, ale vůbec mi to nevadilo, protože večer jsme šli s Jirkou na náměstí, seděli jsme tam na lavičce a vyprávěli si o škole a pak jsme šli na ubytovnu a tam jsme si vlezli na palandu, on mi dal ruku pod hlavu, koukali jsme na strop a dýchali jsme. Jirka se mě tehdy nedotkl a já jeho taky ne, ale erotické chvění mezi námi bylo tak silné, že by při zemětřesení určitě vydalo hodnotu 8,5 na Richterově stupnici. A pak jsem potkala Kubu. Byl drsný a zhrzený. Má vášeň se mu zdála moc dětská a neustále vykřikoval, že jeho bývalá milenka byla jako ohnivý gejzír. Srovnání s gejzírem mne tak paralyzovalo, že jsem se soustředila na Tomáše. Jeho láskyplný pohled mne motivoval až k naší svatbě. No, jsem vdova a nedávno jsem měla schůzku s oslnivým pánem. Dlouho jsme si povídali o práci, smáli jsme se a pak jsem v jeho pohledu vyčetla něhu a zachvěla jsem se touhou. Míchala jsem zuřivě kávu, šoupla jsem do ní asi 10 lžiček cukru, i když normálně nesladím. A když jsem si šla odskočit, viděla jsem, že mám obličej v barvě lososa. A pak jsem se usmála na svého sympatiáka a řekla jsem mu: tak já vás už nebudu zdržovat. Co z toho vyplývá? Že jakmile ve vzduchu zacítím sexuální tenzi, že beru nohy na ramena, že se bojím, že je všemu konec. Takže prosím vás, berte mne jako negativní příklad. A jakmile se na vás někdo usměje, jakmile mezi vámi vyšlehne jiskra, neutíkejte jako já. Zůstaňte a natáhněte své pařáty ke zdroji vášně, dokud vůbec nějaká je. Protože na lásku a na sex nesmí být nikdy pozdě.

0: Keď česká humoristka Halina Pavlovská bilancuje, väčšinou z toho vyjde plamenná výzva, aby sme žili s radosťou. Uvidíme, kam nás privedie jej glosa, ktorá už v názve má erotiku a útek pred ňou.
1: Útek pred erotikou. Vždycky jsem žárlila na chlapce, kluky a muže, kterým jsem byla ochotná věnovat své tělo i své srdce. Děsně jsem žárlila na Oldu. Chodila jsem s ním těsně po ukončení devítiletky a upřímně řečeno jsem ho asi ani moc nemilovala. Hormony nepracovaly ještě stoprocentně a já necítila žádné erotické signály. Když Olda zintenzivnil své pusinkové snahy do fáze francouzských polibků, zdálo se mi, že se nechová hygienicky a svůj zájem jsem soustředila na Jirku. Jirka byl tenista a jednou při tréninku se na mě upřeně zadíval a řekl: budeš na turnaji ve Dvoře Králové? Když jo, tak se tam můžeme jít spolu projít. Vůbec jsem tehdy neměla v úmyslu jet do dvora, ale dokázala jsem přesvědčit trenéra i své rodiče a můj oddíl mě na tenisový turnaj vyslal. Vypadla jsem hned v prvním kole, ale vůbec mi to nevadilo, protože večer jsme šli s Jirkou na náměstí, seděli jsme tam na lavičce a vyprávěli si o škole a pak jsme šli na ubytovnu

a tam jsme si vlezli na palandu, on mi dal ruku pod hlavu, koukali jsme na strop a dýchali jsme. Jirka se mě tehdy nedotkl a já jeho taky ne, ale erotické chvění mezi námi bylo tak silné, že by při zemětřesení určitě vydalo hodnotu 8,5 na Richterově stupnici. A pak jsem potkala Kubu. Byl drsný a zhrzený. Má vášeň se mu zdála moc dětská a neustále vykřikoval, že jeho bývalá milenka byla jako ohnivý gejzír. Srovnání s gejzírem mne tak paralyzovalo, že jsem se soustředila na Tomáše. Jeho láskyplný pohled mne motivoval až k naší svatbě. No, jsem vdova a nedávno jsem měla schůzku s oslnivým pánem. Dlouho jsme si povídali o práci, smáli jsme se a pak jsem v jeho pohledu vyčetla něhu a zachvěla jsem se touhou. Míchala jsem zuřivě kávu, šoupla jsem do ní asi 10 lžiček cukru, i když normálně nesladím. A když jsem si šla odskočit, viděla jsem, že mám obličej v barvě lososa. A pak jsem se usmála na svého sympatiáka a řekla jsem mu, tak já vás už nebudu zdržovat. Co z toho vyplývá? Že jakmile ve vzduchu zacítím sexuální tenzi, že beru nohy na ramena, že se bojím, že je všemu konec. Takže prosím vás, berte mne jako negativní příklad. A jakmile se na vás někdo usměje, jakmile mezi vámi vyšlehne jiskra, neutíkejte jako já. Zůstaňte a natáhněte své pařáty ke zdroji vášně, dokud vůbec nějaká je. Protože na lásku a na sex nesmí být nikdy pozdě.